want the whole.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Máte doma nadbytečné hrnečky, tak můžete podpořit dobrou věc. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá sbírku hrnečků do charitativního bazárku. Výtěžek poputuje na konto nadace pro transplantace kostní dřeně, která mimo jiné pomáhá hradit vstupní vyšetření pro potenciální dárce. Loni se podařilo vybrat neuvěřitelných 196 tisíc korun. Více info přímo na transfuzním oddělení. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být více oblačnosti, zejména večer. Teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
6: Ahoj.
5: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
6: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
5: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
6: Na rovinu, já se těším.
5: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně The Weeknd. Hezké ráno.
1: Hit Radio North Music.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale to prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku. Beberexa, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Radia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásají. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, Japir dole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju, a kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě? A je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Mami, já mám řidičák!
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky, flašky, kufříky,
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom-most.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Padlý strom vás teď může zdržet na Českolipsku. Velký pozor si dávejte v obci Holany, kde už by teď měli být hasiči. Jakmile strom zlikvidují, zase tam projedete plynule.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Davide, musím říct, že poslouchat tady ty zamilovaný songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna svítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Radio 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
1: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: My vám tady hrajeme jenom vybroušený diamanty. Safír, Ed Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám typovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to více jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná, je to teda příběh z 18. století, zvládla 27 porodů, narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu, jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako, jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Co to kapesný taky?
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abrakadabra, za malou chvíli taky David Guetta, Terry Swims, Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
7: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
9: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
16: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
17: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení teď ráno čeká v Ústí nad Labem. Silničáři pracují ve Všebořické ulici. No a pozor taky na Semilsku, kde se můžete zdržet na hlavním tahu Roprachtice Vysoké nad Jizerou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: není nějak brzo.
1: Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
2: Začátek prosince.
1: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
2: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
1: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, tak že bychom si...
2: Myslíš?
1: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Už zítra se otevře Hvězdárna most kvůli zatmění měsíce. Musíte si ale přivstat. Otevírá se už ve 4:45 ráno. Čeká vás pozorování částečného zatmění měsíce, ale i vzácná možnost zažít svítání a východ slunce z Hněvína. Měsíc začne vstupovat do zemského stínu ve 4:33, k maximu ale dojde až krátce po západu měsíce. I tak návštěvníci budou moci sledovat nejzajímavější čas úkazu přímo od hvězdárny. Na Ústecku bude dnes převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být více oblačnosti, zejména večer, teploty 26 až 29 stupňů.
0: Poslouchej.

0: Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Jošt.
1: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, tady ty závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i 7:00, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Chinasky. Víno. Hezké ráno.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky. V Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta. Ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou. No, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závisláci, jsi závislá, Davide?
1: Já ne. Já to popravdě odinstaloval kdysi z mobilu a člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně, já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdal. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhé době přidal na Instač nějakou fotku, jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času?
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Gigulina, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: J.O. End of Beginning, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: Je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já sujen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém, sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: A taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně. A pak, když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop. A sockách jsem si smazal, odinstaloval a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit. A i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet.
0: Bude bolet, tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi zitrádiem. Čumba vamba, další, to za chvíli, a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
10: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
11: www.cirkushumberto.com.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Na Stínadla přijíždí Jablonec.
13: FK Teplice versus FK Jablonec.
12: V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
15: Poslední táborák léta?
16: To jo, ale...

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Hasiči podle našich informací zlikvidovali padlý strom, který brzdil provoz na Českolipsku. Byl u obce Holany. Silnice ve směru na Loubí už by teď měla být zase bez problému průjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Samba. Tohle jsou hity 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9.25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový, víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil superovou vatu.

0: se podívat.
1: 7.34 Pokáč na Hit Rádiu.
2: Rychlá pětka.
1: A my jdeme soutěžit, je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířova. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
3: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
1: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
2: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest.
1: Bez váhání.
2: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů mají 3 metry?
3: 300.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
3: Z ovce.
1: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
3: Euro.
1: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
3: Ano.
1: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
3: Děkujeme moc.
1: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
3: Příjemně.
1: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
3: Díky moc za hezký den všem.
1: Taky, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční hit rádio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Mostecku. Nehodu máme hlášenou u obce Polerady, kde osobák srazil srnku. A pozor taky u obce Mariánské Račice, kde se taky řeší dopravní nehoda.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Itrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Pak, že ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejné věci. Si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčanem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba. Samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Jo, no a tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samý bordel. Víš, jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak si tam jenom nahneš a Kamile! Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker, jo.
0: To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si, Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to, šampioni, hezké ráno, zítra rádia.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně bez srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Máte doma nadbytečné hrnečky, tak můžete podpořit dobrou věc. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá sbírku hrnečků do charitativního bazárku. Výtěžek poputuje na konto nadace pro transplantace kostní dřeně, která mimo jiné pomáhá hradit vstupní vyšetření pro potenciální dárce. Loni se podařilo vybrat neuvěřitelných 196 tisíc korun. Více info přímo na transfuzním oddělení. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být více oblačnosti, zejména večer. Teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
12: Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů, s vámi Michal a David, ahoj.
13: Čauky mňauky.
12: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co dejve.
13: Asi jo.
12: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky,
13: no jasně.
12: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Billy Gillies, Anna Bolin, DNA, 8 hodin, 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: Ale ono opravdu, já když to tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No tak, jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na ní se přišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pěkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45. Aha, 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
1: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
0: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
1: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu. No, samozřejmě, že to je ideální, jasný. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
0: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
1: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion, ne, jako míč, jako ten kulatej. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě, hele, dám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
2: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
1: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
3: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co v těch 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás, my vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď na protiúčet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Track a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
18: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
19: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden.

0: Jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si teď pozor na Mosteckou. Uzavírku máme hlášenou v obci Mariánské Radčice, kde podle informací od vás policie šetří nehodu. Jezdí se tam po objízdných trasách.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapal jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Chihuahua. Pane bože. 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no je, ne, jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: A nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno. Chihuahua.

0: 8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídeně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme. No a samozřejmě se budeme topit i v další parádní muzice. Tohle je Kato John, taky Sia Chi Trills za moment tady na Hit Radio. Tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
9: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
8: www.cirkushumberto.com.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.

Sia, tohle je Hit Radio 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora, to je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánují dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku. Andrew.

0: rádiu, 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu Hitradio.cz nebo na Spotify, tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni, postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu, hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7 mezi 75. a 66. kilometrem směrem na Prahu. Bude tam probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu. Ještě dálnice D8, 61. kilometr směrem od Drážďan na Prahu. Tam bude probíhat oprava výtluků, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by měl být spíše beze srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Podzim je pro Čechy stále oblíbenější dobou pro cestování. Řada lidí využívá toto období k odpočinku i kratším výletům. Jaké plány mají Češi letos, zjišťoval průzkum Czech Tourism, jak říká za agenturu Tereza Hofmanová.
12: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam.
2: Prodlužuje totiž návštěvnickou sezonu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvým. Fotbalisté Teplic zvládli nástrahy druhého kola MOL Cupu a v divizních Křimicích zvítězili 2-1. První gól dali Teplice v 18. minutě, ale Křimice v druhém poločase vyrovnali. Výhru pak po 5 minutách na hřišti zařídil střídající Fortelný. Už v neděli od 17 hodin FK Teplice hostí na Stínadlech Jablonec. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, zejména pozdě večer. Teploty 26 až 29, na horách to bude do 24 stupňů Celsia.
13: Paráda.
2: To jo. Takový bude celkem krásný počasí a teď už krásný Dan Rakacký.
13: Něco potřebuješ?
2: Jo.
11: Chceš půjčit prachy, víte si moc. To byl Robert, pojďme na to.
1: Hit Radio Nord Music.
11: Ano, přeju vám všem krásné dopoledne a dneska si řekneme to, že řada z nás po ránu zažila podzim, ano, je to tak, už se to blíží, taky dám tip, a to už možná víte, jak se dostat na festival Hrady.cz úplně gratis, a taky připomenu, že se chystá krásná nebeská podívaná, to všechno teď v dopoledni, tak buďte s námi a tady už jsou Rembrandts, I'll Be There For You.

Adele prostě umí. Krásné romantické pohlazení právě teď na hitrádu Nord Music. Adele is on me. Krásný dopoledne přeje Dan. 9.11. čtvrtek, to znamená malý pátek. A pozor, máme ještě možná v paměti zatmění slunce, které proběhlo nedávno, a už se chystá další zatmění. Tentokrát ale to bude zatmění měsíce, které bude už zítra brzy ráno, takže na nebi bude další hezká nebeská podívaná a v Česku bude právě možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Začátek začne brzy ráno ve 3.23 a ta největší fáze, kdy z toho měsíce nebude nejvíc nevidět, bude v 6 hodin 12 a bude to navíc ještě při západu měsíce, takže to znamená, že ne úplně z každého místa to bude pozorovatelný. Pokud vás zajímá, kdy bude úplný zatmění měsíce, to vím, proběhne na Silvestra v roce 2028. To je vlastně co nevidět, to uteče, ale teď mám pro vás takovou nabídku, pokud byste chtěli koukat profi právě na zítřejší zatmění měsíce, to částečné, tak Mostecká hvězdárna bude otevřena, nabízí tu možnost a bude otevřena už od 4 hodin 15 minut ráno, ale je nutné se předem rezervovat a to se děje na webu Hvězdárna Most, tak pokud máte zájem koukat dalekohledem, tak určitě do toho běžte. Ještě jenom upozorňuji, je tam zmínka o tom, že pozorování proběhne pouze za příznivého počasí. Ano, když budou mraky, tak samozřejmě se nedá nikam koukat, tak snad to vyjde a to částečné zatmění měsíce zítra ráno uvidíme a k tomu si můžeme krásně takhle zaspívat.

0: Tohle jsou dva kámoši, Lukas a taky Steve, Uphill Down, teď na Hitrádu Nord Music. Posloucháte dopoledne krásný čtvrtek, což je malý pátek, vám všem přeje Dan. A když se podíváte do kalendáře, je to prostě nekompromisní. Je to jasný, je to drsný. Léto jde pomalu Alice do kopru, za rohem už čeká září a to znamená podzim. Nicméně, my z toho léta tady na Hitrádu Nord Music ještě vytřískáme, co to jde, protože vás čeká další summer party. A už za chvíli vám o ní řeknu něco víc a k tomu další největší hity. Alex Warren. To proto, aby ta práce šla líp od ruky s Hitrádem Nord Music.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
5: Tradice, která spojuje generace.
4: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
5: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
4: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
5: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
6: Zahrada Čech.
4: Zahradačech.cz.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jede to skvěle. Banners, Summon to You. Samý trádo Nord Music. Dám se krásný dopoledne, pojďme za létem. Hit Radio. Summer Party. Takhle ono, ještě léto samozřejmě je, ale už to není ono, co to bývávalo, že v tom červnu a červenci. Každopádně to léto jde do svého finále, bude tady září, začne škola a my se s tím létem musíme důstojně rozloučit a k létu patří samozřejmě i letní hity. Dáte mi za pravdu, že třeba máte v hlavě nějaký hit, který vám vždycky připomene tu vaši dovolenou, například to, jak jste byli v Egyptě. Jo, to tehdy hrál Tarkan a Simarik. Nebo když jste leželi v Itálii na pláži. To zase řádila Leny. Hello. No a mě konkrétně nikdo nevymaže z hlavy léto roku 2003, kdy jsem na Nechranické přehradě na diskotéce každý den hrál tohle. Chihuahua. No prostě každý léto má svoje letní hity a my je všechny vzali, všechny jsme je dali do jednoho balíku a všechny vám pustíme během 3 dnů. Další Summer Party v pořadí 3. startuje už zítra v pátek 15 hodin tady u nás na Hit Radio Nord Music a pojede to až do neděle. Navíc zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, takže se to hodí, no a potom léto pokračuje dál. Takže chcete si dát všechny letní hity dohromady za posledních 30 let? Buďte zítra v Nord Music od pátku až do neděle. Summer Party.

0: Tahle pecka se hodí zejména do auta, na cesty, protože je hrozně klidná, nenutí vás to pospíchat a jste naprosto v pohodě. To byla Zara Larsson, Lush Life, s vámi Hit Radio Nord Music, a pokud máte chvilku čas, teď nemluvím za ty, na ty na zavolantem, tam to nejde, ale pokud jste v práci nebo doma, máte chvilku na svůj mobilní telefon, skočte na náš Instagram, protože tam je velký finále našeho velkého souboje, jelikož se blíží nový školní rok, tak tam probíhá souboj o nejoblíbenější školní předmět a máme tam finalisty. Za prvé tělocvik anebo výtvarná výchova. Co je podle vás nejoblíbenější předmět? Tělocvik nebo výtvarka? Hlasujte, dejte nám vědět na našem Instagramu hitradio_nordmusic.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky,
13: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Soul for Minor, Where'd You Go, za malou chvíli Oli Mars, Damiano David, Miley Cyrus, teď vám zahraje, zaspívá Robert, protože jdeme na silnice, je tady, nebo bude, 10. hodina.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Nemáme tu momentálně žádnou bouračku, ale pozor, dálnice D8, 37. kilometr, směr na Německo. Leží tam mezi jízdními pruhy rozházené dopravní značení. A ještě na trase z Litvínova na most před Zálužím budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Extreme Sale v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků a kterou spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackři spojování s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Ceny zemního plynu v Evropě rychle rostou. Pro domácnosti to může znamenat vyšší účty, pokud dodavatelé zdražení promítnou do svých ceníků. Proto teď může být vhodný čas zvážit fixaci ceny na rok až dva. Co se naopak nevyplatí, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
9: Naopak se nevyplatí nyní tolik fixovat na celé 3 roky, protože situace v Perském zálivu se může uklidnit a pak by ty ceny plynu klesly. A lidé by se pak mohli rvát vlasy na hlavě, že tedy fixovali za příliš vysokou cenu.
1: Ještě stále jsou ceny poměrně nízké, protože obchodníci plyn nakupovali před jejich zvýšením. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru očekávají letos chmelaři v Česku, což je špatná zpráva pro pivaře. Chmel bude mít nižší i obsah alfa hořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má hlavně dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. Nejvíce chmelnic celého Česka je na Žatecku, je to skoro 77%. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují policisté a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Českou republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, zejména teda pozdě večer. Teploty 26 až 29, na horách do 24 stupňů Celsia.
0: To byl Robert. Jeho počasí taky bez zatmění ráno, si neřek ještě.
1: To bude až zítra.
0: No ráno.
1: Ale někdy ve 4.15 to začíná, nebo 4.30.
0: Ale bude to krásný.
1: Ty stáváš?
0: Já jo.
1: Tak jo.
0: Já se na to těším.
1: Tak mi to vyfoť.
0: Robert má za sebou, Den Rakacký, přeje krásný dopoledne, pokračuje.
7: Hit Radio Nord Music.
0: A už za chvíli vám dám návod, jak se dostat na festák Hrady CZ úplně gratis. Asi už víte, ale jen to připomenu. A tady už je Miley Cyrus.

Další parádní pecka pro váš lepší den, Ole Mars, The Darlin, za chvíli No Name, Luis Capaldi, Ella Henderson, to všechno vás čeká tady u nás na Hitrádu Nord Music. A Dan přeje krásný dopoledne. No a stejně jako léto jde do svého finále, tak do svého finále jdou i festivalové sezóny nebo festivalová sezóna a už zítra začne poslední zastávka oblíbeného festiáku Hrady CZ a ta zastávka bude na Bezdězu. Celý se to rozjede v 15.30 v pátek, kdy se otevře areál a potom už to pojede až do soboty, do noci, vlastně do nedělního rána. A čekají vás na Hradech konkrétně tyto kapely a interpreti: Trautenberg, Rybičky 48, taky Rytmus, MIG 21. Nebude chybět ani každoroční a oblíbené vyhlášení karnevalových masek, bude Xindle X, Krucipisk, Vypsaná Fixa, Miraj, Tomáš plus Lenny, Brixton, Harley a Daniel Landa. Tohle všechno na Bezdězu v rámci Hradu CZ už od zítra až do nedělního rána. Vy to můžete zažít úplně zadarmo, protože Hit Radio Nord Music má pro vás volňásky, který můžete vyhrávat už dneska od 3 v naší odpolední show Padla. Hele, je to jednoduchý, my jsme požádali, to zní zvláštně, my jsme požádali umělou inteligenci AI, aby upravila některou z písniček těch, co tam vystupují, a na vás je poznat, o jakou kapelu nebo interpreta se jedná. Takže jestli na to máte chuť a máte na to sílu, cítíte se, že to poznáte, tak poslouchejte už od 15 hodin dneska odpolední show Padla s Káčou a Kamelem a vyhrajte si lístky na poslední zastávku Hradu CZ.

0: Slovenská klasika, parta No Name, nie, alebo áno. Ale ano, pojedeme dál, krásný dopoledne přeje Dan. A nejenom já, ale řada z vás dneska ráno zažila podzim. Co se stalo? Prozradím za chviličku a k tomu další hity. Benson Boone. Bude tady už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
8: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
9: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Meduza, Bad Memories. Meduza jako kapela, ne ta z moře, která vás může žahnout, tahle to dělá příjemně. To byl další hit tady na Hitrádu Nord Music, dám přeji krásné dopoledne a dneska jsem zažil podzim a nebyl jsem sám. Takhle, to ráno nebylo úplně teplé, pojďme si to přiznat, já jsem si vzal už mikinu, jako možná většina z vás se trošku oblíkli, už to není na sandále, kraťasy a triko. A ráno, když jsem přijížděl do Ústí nad Labem z Jirkova, tak jsem vjel do mlhy. Ano, po dlouhý době byla po ránu mlha v Ústí nad Labem. Já jsem si říkal, sakra, co to je? Já už jsem na to pomalu zapomněl přes to léto, jak byly ty vedra, jak to nebylo, tak si říkám, je, hele, ona existuje ještě mlha. Tak dneska ráno jsem začal mlhu, která se ale velice rychle rozplynula a čeká nás krásný sluneční den, protože dneska má být teplo. Takže ten podzim, to byl jenom takový upozornění. Halo, halo, už se blížím, za chviličku tady budu. Nezapomeňte na mě, bude to tady. Tak dneska bude už teplo a zítra zažijeme nejteplejší den tohoto týdne, kdy teplota může vystoupit až na 31 stupňů Celsia. Zní to parádně, že se jako léto vrací, ale to je zase jenom takový záchvěv, protože hned o víkendu přijde studená fronta, která to utne, ale i tak ty teploty o víkendu budou hodně příjemný, okolo 25 stupňů Celsia a nemělo by ani pršet. Ale hele, s tím už se neděláme, prostě ten podzim se blíží.
1: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček Brčálník. Ve dne je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci.
0: Tak podzim už zanedlouho za vašimi okny.

0: Lost Frequencies. S vámi Hitrádio Nord Music. Vy s námi díky, že posloucháte a taky díky, že píšete třeba sem k nám na náš WhatsApp na 37 39 958, což udělala Karolínka a má jednoduché a jasné sdělení. Chce poslat pozdrav všem, co poslouchají Hitrádio Nord Music, aby měli lepší den. A já vím, že jenom takovýhle obyčejný pozdrav dokáže potěšit. Sám to takhle dělám, že třeba pozdravím někoho, koho neznám a vidím vždycky, jak se usměje. Nebo třeba včera jsem přinesl do rádia bublaninu z Ostružin, dal jsem to tady k dispozici a všichni měli radost, říkali, to je tak krásný, tak se hezky zlepšil den a je to vlastně taková maličkost. Takže Karolínka vám všem posílá pozdrav, já na oplátku zase Karolínce posílám pozdrav tady od Hitrádia Nord Music a věřím, že všichni budeme mít krásný den a k tomu ještě přidám další hity. Za malou chvíli Black Eyed Peas anebo Xindl X, který vás vezme na dovolenou zdarma.
1: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fast fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
16: Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Come on. Shakira. Je zajímavý, že zní pořád stejně, že jo? Ať je to Waka Waka nebo Zoo, je to furt to samý. Ale je to hezký, to máme rádi. S vámi hitrá do North Music. 11 hodin, je tu Robert, pojďme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8 mezi 80. a 82. kilometrem směrem na Německo bude u hranice probíhat údržba. D7 mezi 75. a 66. kilometrem směr na Prahu, tam bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu. No a vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900
2: 952. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby přetrvává nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážím, útokům a řízeným z Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Ústecký kraj dál investuje do modernizace škol. V Ústí nad Labem dokončil po 2 letech generální rekonstrukci střední průmyslové školy na Stříbrníkách za necelých 600 milionů korun. Oprava byla hodně potřeba, jak říká ředitel Jaroslav Mareš.
8: Velký vliv na tuto budovu měl lom tady na Mariánské skále, odstřely a podobně, takže budova sedala, praskala, rozpadala se. Nejsi, že byla v havarním stavu, protože přece jenom je to betonový skelet, který drží pohromadě, ale ty sítě byly ve špatném stavu, ať už teda voda, odpady, elektřina.
1: Žáci budou mít k dispozici kromě opravených učeben i volnočasovou místnost, sportovní halu s tribunou a 2 atria. Ředitel americké CIA tento týden v Moskvě varoval ruské představitele před útoky na země NATO, jmenovitě pobaltské státy Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho podporu Íránu. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na 200. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, zejména tedy večer. Teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Čemu se tlemíš?
0: Ne, to počasí je krásný, děláme radost.
1: Jo,
0: to je jenom
1: dobře.
0: Tohle, o tom
1: dobrá,
0: ničemu jinému se nesmíl samozřejmě.
1: To je jasný, čemu bys taky smát?
0: To jiný svíku není.
1: Tady není nic k smíku.
0: Vůbec ne, ani náhodou. To byl Robert, zprávy o počasí, Dan Rakacký, přeje krásný dopoledne a pokračujeme dál.
7: Hit Radio North Music.
0: Za malou chvíli se tady objeví Lucie Schlegr, ale bude ze záznamu, tak se na to počkejte, protože LSD se blíží.

0: Poetika blízko.
1: Blízko.
0: Blízko.
1: Všechno má.
0: A blízko už je taky nový školní rok. A blízko už je taky nová sezóna dopolední show LSD. Lucka s Danem. Víte, pokud patříte mezi pravidelné posluchače Hitrádia Nord Music, že tato dopolední show měla dva měsíce prázdniny, Lucie Schläger tady vesměs nebyla, ale to se mění, protože už přesně za týden, za 7 dní, 3. září ve čtvrtek, dorazí sem do studia opět Lucie Schläger. Ve čtvrtek proto, protože 1.2. ještě bude doprovázet svého novopečeného prvňáčka Roníka do první třídy, do školy, tak to je velký okamžik v životě dítěte, takže to je jasný, že nemůže být tady ve studiu Hitrádia Nord Music, ale od čtvrtka už to pojede na plný pecky a abyste si začali pomaličku zvykat, co vás čeká, je možný, že jste si odvykli, protože kolikrát dopolední show LSD byla neřízená střela, tak vás na to chci teď právě připravit a dáme si reprízu, jenom podotýkám, je to repríza, je to nahraný, je to nějaký vstup z nějakého čtvrtka v první sezóně, kdy jsme tady s Lucií Schläger řešili, že nám to vůbec nejde. Tak si to poslechněte a už za týden Lucie Schläger tady ve čtvrtek živě, osobně a rozjedeme novou sezónu dopolední show LSD.
2: Hezký čtvrtek z Hitrádia Nord Music.
0: Co? Hezky to začalo. Zkus pokračovat dál teda.
2: Mně se sebehly 3 myšlenky najednou.
0: To se stává tady.
2: To se stane jenom ženě, že ano. 3.
0: No, tak
2: to se
0: umíte.
2: Třeba muži nestane nikdy.
0: No.
2: Každopádně.
0: Počkej,
2: vše,
0: jaký to byly myšlenky?
2: Říct, LSD, Lucka s Danem, krásný čtvrtek, posloucháte Hitrádia Nord Music a chtěla jsem to říct všechno dohromady. Takže jsem to teď zvládla. Tak.
0: Tak je vidět, že to je poslední hodina, tak je poznat, že je venku strašný vedro.
2: Já už nemůžu.
0: Má to nějaký následky, ale pojďme k tomu, co se bude dít, protože tady mám napsáno, to jsem měl říct ty jako původně, jo, takže já to vemu za tebe. Dnes startuje úplně historicky první mistrovství světa v kolečkovém krasobruslení. Nebo ne? Počkej, tak dáme to taky. Takže počkej. Tak.
2: Dáme si to trošku jinak.
0: Ty jsi mě úplně rozhodila.
2: Já jsem mě se možná setkali 3 myšlenky.
0: Ten čtvrtek vlastně se měl říkat, že jo?
2: Mě se setkali 3 myšlenky najednou.
0: Co mi tady
2: ale Dan je zmatený víc než já.
0: Ne, já to měl tady špatně přetočený.
2: To jsou ty vedra,
0: viď? Jak jako,
2: jsi říkal.
0: Tady máme takový dokument, kde máme napsaný témátka a já to měl o políčko dál, než jsem měl být.
2: Tak se pojď o políčko vrátit a pojď.
0: Pojďme to udělat celý znova.
2: Tak jo, prostě vrátíme to. Tohle jste vůbec nikdy neslyšel.
0: Jsme to vymazali.
2: A začneme znova. Krásný čtvrtek, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, Hitra Nord Music. Děkujeme, že jste s námi.
0: Ano, a před malou chviličkou jsem sliboval, že budeme dělat analýzu toho, co je vlastně čtvrtek, protože dneska máme čtvrtek, 25. června, a jelikož se už blíží ten víkend, je to na nás poznat, ano, omlouváme se za sníženou kvalitu vysílání momentálně, ale pojďme si udělat analýzu toho čtvrtka. A já to vůbec nevěděl, na to mě upozornil náš kolega dole z obchodního, náš Jarda, který mi to říkal už minulý čtvrtek, ale já to zapomněl, tak chci to říct dneska.
2: A co, je na čtvrtku tak speciálního?
0: No, je to speciálního, čtvrtek je malej pátek. To se říká, ale pozor,
2: počkej,
0: ale to není celý ještě. To se říká, to každý zná. Čtvrtek je malý pátek a Jarda k tomu dodal a ještě menší sobota. To je dobrý, ne?
2: Tak tahle ta odborná analýza. To byla analýza, jo?
0: No tak nějak, jak jsi to řekl. Tak nějak bych to možná
2: zhodnotil. Ty jsi patolízal.
0: Taky, no ale je to pravda, ne? A je to hezký.
2: Já jsem vždycky čtvrtek měla ráda, protože když jdete něco vyřídit na úřady, někam, kamkoliv, čtvrtek je nejlepší den na to zařizovat důležité věci, protože ve čtvrtek už mají všichni lepší náladu.
0: Já myslel, že nejlepší v těch úřadech jsou jenom pondělí, středa.
2: Ne, teďka už otevřeli čtvrtky.
0: Čtvrtky
2: některé,
0: jo.
2: Samozřejmě, aha. Některé ne, tak když jdeš v pondělí, takhle jsi radši ve středu, veď, než v pondělí.
0: No samozřejmě.
2: V pondělí nikam nechoďte, prosím vás.
0: Pondělí, to ne. Pondělí.
2: Tam vám nikdo nevyhoví.
0: Tam narazíte v pondělí, bacha.

0: to model Another Love. To model byl nedávno, no, na jaře, na Signal Festivalu v Praze a moc se mu v Čechách líbilo a dal tam i tenhle ten song, tenhle ten šlágr, který je hodně dobrý. S vámi Hit Rádio Nord Music, dám se krásný dopoledne a už za malou chvíli vám řeknu pravdu o téhletý písničce. Známe všichni Whitney Houston, I Will Always Have You. Takhle možná řeknete, to už dávno vím, tohleto. Ale já jsem to dozvěděl nedávno a jsem z toho úplně šokovaný. A za chviličku vám to všem řeknu.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3 plus 1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 990 korun, byt 4 plus 1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 milionů 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 tisíc 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
11: Navštivte novou restauraci Kelly na hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tohle byla dáma s velkým D a taky velkým hlasem Anastasia, Left Outside Alone. A teď si tady uděláme takový dámské okénko, protože se budeme bavit o dámách zpěvačkách. Paradoxně jediná naživu z těch tří, o který budu mluvit, je už jenom Anastasia, protože se podíváme na píseň, o který jsem před chvíličkou mluvil, a někteří z vás to ví, ale já to nevěděl, jsem z toho úplně jako nadšený a úplně šokovaný, že tahle ta písnička, kterou znáte všichni tutově, není nikdo, kdo by neznal, od Whitney Houston, I Will Always Love You, tak je to z filmu Osobní strážce, teď ho nedávno dávali v televizi, jsem viděl, a bylo to pořád skvělý, tak vlastně není původně od Whitney Houston, ale složila ji a naspívala nedávno zesnulá Dolly Parton a takhle zní v originále. Je fakt, že Whitney Houston dala tyhle písnice po druhý život a sama Dolly říkala, že když slyšela tenhle ten song v podání Whitney, tak si uvědomila, že ta písnička už nepatří pouze jí, ale že patří i Whitney, protože do toho dala úplně daleko větší emoce než Dolly, i když ta Dolly taky do toho dala emoce, protože vznikla v době, kdy ona se rozcházela se svým partnerem a taky manažerem a bylo to hodně těžký a ten rozchod prostě chtěla vyjádřit důstojně, tak to dělala tohleto písničkou. No a navíc ještě Dolly Parton udělala jeden majstrštych, který se taky málo ví. Ona ještě za svého života napsala poslední song, který se jmenuje My Place in History a zavřela ho do trezoru s časovým zámkem. A ten trezor se otevře až 19. ledna 2046, to znamená za 20 let, v den jejich stých narozenin, kterých se teda nedožila. 20 let, to bychom mohli ještě vydržet a možná uslyšíme ten poslední song od Dolly Parton. Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: užíváte si Hit Radio Nord Music, díky, že jste s námi. Tohle byli Patrik Malý a Sebastian, rok 2005, no to už je hodně dávno, co to bylo. Možná si už ani nespomenem, co jsme v tu dobu dělali. Já ale vím, co budu dělat teď, no protože se blíží 12. hodina, znamená to, že dopoledne jde do finále, za malou chvíli vás čekají srdcovky, krásný pecky, který vám připomenou taky, možná rok 2005. A nezapomeňte na naši odpolední show Padla, Káťa Kamil, mají pro vás dneska opět lupeny na Hrady.cz, zastávka Bezděz, startuje už zítra. No a taky skočte na náš Instagram Hitradio _NordMusic, protože tam probíhá soutěž, kde můžete vyhrát voucher, který vás nenechá hladový, protože vyhrajete voucher do Michael's Bistro a tam si to můžete pěkně užít a dát si pěkný tlabanec. Já se nás těším opět zítra o 9, mějte se krásně, užívejte den, je čtvrtek a zítra pátek, těšíme se.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
6: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Poslední táborák léta? To jo, ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem. Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: your husband is coming.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. A pozor si dejte, v Ústí nad Labem, v Neštěmicích se srazily dvě dodávky. Místo je z opatrnosti průjezdné. A ještě pozor na trase z Mostu na Chomutov u jezera Matilda. Tam budou

0: celém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: Pět měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
6: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu, ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše bez srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Hořčička.
10: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
9: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
0: V Chomutově vznikla vyhrazená parkovací místa pro nákladní dodávky do 3,5 tuny. Najdete je ve 22 lokalitách ve městě. Celkem je to 112 parkovacích míst. Novým systémem chce magistrát především zlepšit situaci s parkováním na sídlištích. Vyčlenění míst by mělo uvolnit další parkovací kapacity pro osobní auta.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, hlavně pozdě večer. Teploty je 26 až 29, na horách do 24 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act. Ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio North Music.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. A co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že je chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab in my head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head, posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku a pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
5: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
6: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka, jdem na to.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no, no dejte si banán, že jo. K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Sam Feld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Litvínova. Směrem na most před Zálužím budou v pravém pruhu probíhat práce údržby a stejně tak na výjezdu z Chomutova na Nezabilice na krajnici údržbové práce. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
1: To jako mi dojímá.
0: A hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar. Od 2. září na Nově.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
10: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a 3 přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandýse se nad Labem a Velemi.
9: Příští rok pak plánuje správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
11: Jestli chcete osobně mluvit s primátorem, máte šanci. Občané Ústí nad Labem budou mít příští týden možnost osobně se setkat s primátorem Petrem Nedvědickým. Ve středu 2. září se uskuteční den otevřených dveří v jeho kanceláři. Setkání s občany je naplánováno od 14 do 17 hodin v kanceláři primátora. Objednat se můžete předem na recepci.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Na Ústecku bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, hlavně večer. Teploty 26 až 29 na horách do 24 stupňů Celsia.
12: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull. Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Madcon a Begin, posloucháte Hit Radio. Máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas. Jo, abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív, než na něj šlápnete. Moje neskendouší právě.

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankkartu Easy až na 10 000 korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď 1000 na tankkartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankkartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
8: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc? Se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. Třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: Eminem a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo, jo. 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
7: www.cirkus Humberto.com.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na trase z Mostu na Chomutov u jezera Matilda budou v levém pruhu probíhat práce údržby a ještě to samé na dálnici D7 na 67. kilometru směr Chomutov na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita.

0: Londýně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
10: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
9: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
11: Lanovka z Krupky na Komáří výšku bude příští týden v úterý a ve středu zcela mimo provoz. Důvodem jsou technické práce související s probíhající rekonstrukcí budov obou stanic. Pokud tam ale chcete, můžete se tam dostat autobusem, a to linkou Důk číslo 484, která jede ze zastávky Krupka, Fojtovice až na Komáří výšku.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, přechodně může být i více oblačnosti, hlavně pozdě večer. Teploty je 26 až 29, na horách do 24 stupňů.
12: Já musím na chvilku od toho počasí, prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
9: Já ne.
12: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů. A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777-937-777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí.

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. Většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy to bejvá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru. Je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča. Já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra. Jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové. Nestejte se, užijte si to. A pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald. Zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend, pak

největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio, Hit Rádio,

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Rádiu, krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy, a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle.
1: Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat.
0: Jo? Tak jo, tak si to užijte.

0: Kristina Perea, Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Poznali byste, kdo je tohle?
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Nevím, každopádně jsem zas bybím vejku a jedu mimo teď a říkám si tak, ať vždy všichni mosty vedu.
2: Kdo typoval chorvatský dance jako já, včera tak se netrefil.
4: A kdo poznal text Xindla X, je dobrý. A už za chvilku může zkusit vyhrát dva lístky na Hrady.cz.
1: Hit Radio Not Music.
5: Extreme Sale v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: tisku.cz.
15: Náplně hned.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
16: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
18: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový odpoledne všem řidičům. A míříme na Litoměřicku. U Libochovan narazilo auto do zdi tunelu. Tady dejte pozor. Mezi Havraní a Mostem je nehoda dodávky a dvou osobních aut. Tady v místě počítejte se silnějším provozem. A ještě taky míříme zpátky na Litoměřicko, protože v obci Libochovice je sražený cyklista, takže tady jsou na místě všechny složky záchranného systému. Určitě i tudy opatrně. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou dnes po společném jednání podpořili proces rozšíření Evropské unie. Český předseda vlády na tiskové konferenci v Praze zopakoval, že doufá, že Černá Hora přistoupí v roce 2028. Kosta označil proces rozšíření za geopolitickou prioritu. Vedle zemí západního Balkánu připomněl i Moldavsko nebo Ukrajinu. Ze Španělska přichází neobvyklá zpráva. Zloději tam ukradli část jednoho z nejcennějších evropských pokladů z doby bronzové, z takzvaného pokladu z Vileny. Zmizely zlaté artefakty. Ty byly objeveny na jihovýchodě země v regionu Valencie. Zatím není jasné, kolik předmětů pachatele odnesli. Případem se zabývá policie. Při povodni v Číně a Nepálu zahynulo nejméně 353 lidí. Uvedla to dnes podle agentury AP nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných. Mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. No a moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Naopak v ženách jdou dál obě Češky Lucie Hlaváčková i Karolína Křenková.
2: Ve čtvrtek se na nás na severu Čech směje sluníčko a na teploměrech máme 20 až 28 stupňů Celsia. No a zítřek bude podle meteorologů údajně nejteplejší z celého týdne. Má být 27 až 31 stupňů Celsia. Ale pozor, zatímco dopoledne bude ještě polojasno až oblačno, odpoledne už by se mělo postupně zatahovat a k večeru se zítra čekají jak přehánky, tak bouřky.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Ale důležitý je, že bude pátek, kamarádi. A my se tomu blížíme mílovýma krokama. Už máme zase 3 minutky po třetí, to znamená, že můžeme odstartovat čtvrteční padla. Já jsem Káťa Haplová.
2: A já Kamil Bílský. Nám to teprve začíná, ale vy už máte opravdu jenom ten pátek. A navíc i před náma i soutěž o Hrady CZ. No není to paráda, ano, je to paráda.

0: Shakira Zoo na Hit Radio North Music, 10 minut po třetí, odpolední show padla.
1: Možná jsem poslední v České republice, kdo se to dozvěděl, ale jsem z toho v šoku. Mm-hmm. Přátelé, představte si, že pojišťovny nám prý budou platit za to, že dorazíme na preventivní prohlídku.
0: No ne, takže konečně karta se obrátila.
1: To je neuvěřitelný. Jako. Ty jsi o tom věděla?
0: Netušila jsem o tom, takže ty jsi byl předposlední, já jsem ta poslední.
1: Dobře, takže my dva jsme se to dozvěděli jako poslední a vy, co už to dávno víte, tak si to jenom užijte a vychutnejte, protože tohle tady fakt ještě nebylo. Samozřejmě má to logický důvod. My prostě na ty preventivní prohlídky kašlem.
0: Prdíme úplně.
1: My tam nechodíme.
0: Jasně.
1: A ten stát už neví, co s náma, protože pak, když nedej bože někomu něco najdou, tak ta léčba je strašně drahá. Mm. Takže stát prostě bouchnul do stolu, řek a dost hele, co s těma lidma, musíme nějak motivovat, i kdyby to něco stálo. Takže si spočítali, že než aby nám platili tu léčbu, tak nám radši budou platit za to, že chodíme na preventivku.
0: Tak jestli potom bude ještě někdo, víš, jako remcat, jak se tady máme špatně, zdravotnictví máme prakticky zadarmo a ještě naopak oni nám budou za to platit, že jdem vůbec tomu doktorovi.
1: Jako remcá se i tak, co já, ti mám povídat. Za první, že nebude dost doktorů, jestli všichni začneme chodit na preventivku. A za druhý, kde se vezmou ty peníze na to, aby nám pěkně posílali penízky za preventivní kontroly. Jako. No ale to už není naše starost.
0: A ta čekačka, to taky nemluvím, ale naše starost samozřejmě je kolik.
1: Tak přátelé, jestli to klapne, tak ministerstvo zdravotnictví slibuje, že od roku 2028.
0: To už je blízko?
1: To už je blízko. Když dorazíme na preventivní prohlídku, tak nám pojišťovna pošle na náš účet až několik tisíc korun.
0: Jo,
1: normálně několik tisíc korun za preventivku. Přátelé, to už vydržím i hadici v zadnici.

0: čtvrt na čtyři pryč. Po práci na pohodu JC Stewart a Scars a s vámi čtvrteční padla na Hit Radio North Music.
1: A na pezdě je cesta jako žádná ze starou berá je lístkama na hradice.
0: Ježiš, to si musíme příště nacvičit tohleto, takovýhle hudební vystoupení. Kamarádi, máme pro vás další dvojici vstupenek na Hrady.cz, na jejich tradiční zastávku, poslední srpnový víkend na Bezdězu.
2: Včera jsme spustili odpočítávání a bylo to 48 hodin, takže logicky dneska už zbývá jenom 24 hodin, neboli zítra touhle dobou to tam vypukne. Zítra touhle dobou pod Bezdězem začne ale velký hudební bejdan, který samozřejmě bude nejenom v pátek, ale bude i v sobotu. A vystřídají se tam takový hvězdy jako Dan Landa, Lenny, Tomáš Klus, Miraj, Xindl X, MIG 21, Rytmus a nebo třeba Rybičky 48, je to narvaný.
0: Tohle bude mejdan století, kamarádi. Poslední srpnový víkend, taková krásná tečka za letošním letem, za letošníma prázdninama a vy u toho můžete být samozřejmě taky a úplně zadarmo. Stačí jenom, když zase uhodnete. Co pak jsme vám to tady zmršili.
2: To doslova do písmene. Zase jsme si jednu z hvězd letošního festivalu vzali, ale vzali jsme jí úplně všechno. Vzali jsme jí totiž hlas, vzali jsme jí melodii, vzali jsme jí hudební styl a jediný, co jsme nechali, je text. A právě podle toho textu, který přespívala AI, máte poznat, co je to za hudební hvězdu. Já mám

0: Kibitě na cestách a kránu, spícím, plícím, život nechovat. Kopak nemůže být mezi ženou a mužem, prátelství, kde není nikdo nic dlužen, prostě jen prostě si změní duší, a než by kdokoliv cokoliv tušel, tušil.
1: Takový trošku Dragostadentej.
2: Takový elektropopí, ale bylo dobře slyšet, že někdo má Marii fakt rád.
1: Jasně.
2: Vzpomenete si, která hvězda tohle zpívá? Která hvězda zároveň vystoupí na festivalu Hrady CZ a kterou můžete vidět úplně zadarmo, protože dáváme do placu dva lístky na tenhle festival pod Bezděs, jak na pátek, tak na sobotu. Kdo chce soutěžit, jdeme na to.
1: Stačí i dneska napsat nám na WhatsApp 37 39 958, kdo pak to bylo, co pak to bylo za interpreta, jaká to byla kapela, jaký to byl zpěvák, jaká to byla zpěvačka. 37 39 958, to je WhatsApp, a sem do studia Hit Radio Not Music.
2: Start!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: To bylo, veď. To teda bylo Timbaland One Republic Apologize. S vámi čtvrteční padla na Hitradio Nord Music a za chvilku už taky půl čtvrtý.
1: Nádhera. Nádhera za náma a nádhera před náma, protože přátelé, je tady vyústění naší dnešní soutěže o vstupenky na Hrady.cz. My jsme samozřejmě před chvilkou dali, jak už celý týden víte, do placu AI ukázku, která doslova sprznila jednu z hvězd tohoto festivalu. No a vaším úkolem bylo podle týdle ukázky poznat, kdo to je. Posílali jste nám tipy na náš WhatsApp 37 39 958, přišlo jich hodně, jste dobrý, poznali jste. No a na nás už jenom bylo, aby jsme zapli osudí, aby jsme losovali a aby jsme vytočili šťastlivce, který si teď může lístky vyzobnout. Slyším zvonění?
0: Tak už vytáčíme. A já jsem teda napnutá jako kšandy. No tak, dva lístky na Hrady.cz na Bezdězu. To přece není jen tak.
1: Já tomu říkám pešek. Chápeš, že to někdo poslouchal? Chápeš, že si někdo tipnul? Chápeš, že se trefil? A i tak nevyhraje.
0: Ježíš, to mi ani neříkej, že nevyhraje.
1: Dáme poslední zvonění. Šmitec, utrum, finito, ende, šluz, kaput. No. Nedá se nic dělat. Roztáčíme osudí znovu a opět dáváme šanci někomu z vás, kdo si správně tipnul, cože to bylo za soutěžní ukázku a poslal nám svůj tip na 37 39 958. Takže Káťa znovu mačká losování.
0: Já to teda jakoby znova zkusím a uvidíme, snad to vyjde tentokrát.
1: Takže čekáme na vyzváněcí tón. A pokud někdo zrovna teďka nevyzvedává děti na kroužku, anebo se neřítí autem z práce a nemůže telefonovat, měl by nám telefon zvednout. Je tady second service.
0: Jako tohle jsou vysloveně lístky z druhé ruky.
2: Ano?
1: Ano, tady ano. Taky ano. Jak se jmenuje ano na druhé straně?
2: Ahojky, Danča.
1: Ahoj, Dančo. Dančo, odkud jsi?
2: Z Ústí nad Labem.
1: Danča z Ústí nad Labem. Prosím tě, co teďka děláš? To by nás zajímalo, jaký fofry teďka lidi mají, že nestíhají telefonovat. Co teďka děláš?
2: Já se balím na Hrady.
0: Ty kecáš, počkej, ty jsi jako věděla. No, moment.
1: Tady něco nehraje. Jak se balíš na Hrady? Ty bys tam jako šla, i kdyby si nevyhrála?
2: Ne, já mám lístek a vyhrávám teď pro děti lístek. A beru teda děti.
0: No počkej, ještě nevíš, jestli vyhráváš.
1: Přesně tak. Pojďme si připomenout soutěžní ukázku.
2: Jo,

0: vždycky na cestách a kránu, spícím, plícím, život nechovat. Kopak nemůže být mezi ženou a můžem prát to stý, kde není nikdo nic dlužen, prostě jen prostě si změní duší, a než by kdokoliv cokoliv tušel, tušil.
1: Tak co, tušíme? Kdo pak to
2: je? Myslím si, že to bude Tomáš Klub a Marie.
3: No, tak myslím, že může zbalit i dětem.
2: Já mám Marie.
3: Je to tam. Člověče, je to neuvěřitelný, ale jdete celá rodina a ještě navíc zadarmo díky Hit Radio Nord Music. Gratulujeme.
2: Super, děkuju moc.
1: Ale prosím tě, Dančo, mě teda strašně zajímá, jak jsi to jako dětem doteď vysvětlovala.
3: Takže by mě zajímala varianta B, kdybys nevyhrála.
1: Maminka s tatínkem teď jedou pryč, a tady zůstanete a uvidíme, třeba vyhrajeme.
2: Tatínka, já jsem jela úplně sama.
3: Ještě tak...
1: Hele, matka roku, tohle
3: mě. Matka chtěla zapařit a my jsme jí zkazili mejdan a musí vzít i děti. No, nedá se nic dělat.
2: Pokusím jim to vyhrát, no.
1: Ježíš, Dančo.
3: Tak my ti moc krát gratulujeme.
1: A máš vlastně vůbec radost, že to musíš vzít celou rodinu.
2: Ale jo.
3: Tak je to tvoje. Skvěle. Měj se krásně, krásný super odpoledne, ale hlavně děkuju. Parádní Hrady pod Bezdězem v pátek a v sobotu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Super, ahoj.
1: Tohle bylo jako nejvíc.
3: No masakr.
1: Poslední dvojice lístků vstupenek zase zítra padla na Hit Radio Nord Music. A my si dáme Tomáše Kluse celýho od začátku do konce. Hit Radio.

0: Espresso macchiato.
1: Na zdraví. Říká se po kafe na zdraví?
2: Neříká se asi.
1: To se říká jenom u piva asi, vy. Tak bez zdraví, ale kafíčko od odpolední šoupadla na Hit Radio Not Music. Krásný odpoledne.
2: A já jsem strašně ráda, že ho konečně hrajeme. Tommy Cash, Espresso Macchiato, protože věřte nebo ne, před pár dny mi poslal můj kamarád z Teplic fotku, kde je v našem takovým teplickým vietnamským bistru a sedí tam u nudlí s Tommy Cashem.
1: Cože?
2: A teď já na tu fotku koukám a říkám, počkej, Marty, to není Tommy, ty vole, to je Tommy Cash?
1: Počkej, Tommy Cash přijel na nudle
2: do Teplic, ale ještě v době, kdy nebyl takhle slavný.
1: Jo, takhle, to je stará fotka.
2: To byla stará fotka, ale byl to on prostě, to je úplně jako rozeznatelný obličej. A normálně seděli u paní na nudlích. U paní, abych to vysvětlila pro neteplický, my tam máme takový jedno vietnamský bistro, který mu říkáme u paní. Je to jedno z těch asi nejšpinavějších bister, ale nejlepší nudle na světě. A říkáme tomu u paní, protože tam je jedna paní, ta má asi 1,30 m. A ta vás vítá, ta vás usadí, ta vám uvaří a ta vás kasíruje. Prostě paní.
1: To je super, to je krásný.
2: Ale u paní, kde jsou dva stoly, tři židle, tak tam seděl prostě Tommy Cash, hvězda z Estonska, tak tam seděl v Teplicách.
1: No, tak to chodí. Ještě když ho nikdo neznal, tomu byly nudle z Teplic dobrý.
2: Přesně,
1: a teď to je samý kafíčko.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Na Stínadla přijíždí Jablonec. FK Teplice versus FK Jablonec. V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
9: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Kamarád Be Mine, 15 hodin 53 minut a s vámi čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. Přejeme hezké odpoledne.
1: Letní prázdniny pořád ještě neskončily a už jsme se dozvěděli letošní barvu Vánoc.
0: A letošní barva Vánoc, tak která? Která letos?
1: Tram, tadadá! Oceánově modrá, přátelé.
0: Ocean blue.
1: Yeah. Mm. Oceánově modrá, tak to je prej ta letošní vánoční barva, která bude in. Co k tomu říct?
0: No, já teď přemýšlím.
1: Možná je vám to úplně jedno, protože vy máte doma tu zelenou, červenou nebo zlatou a rozhodně nehodláte nakupovat další novou kolekci.
0: Přesně. Já se totiž sama sebe teď ptám, jestli jsou opravdu mezi náma lidi, kteří to řešejí a kteří chtějí být jako trendy a každý rok kupují nový a nový prostě ty kolekce, ty ozdoby. A co dělají s těma starýma? Protože já tu svoji starorůžovou mám už asi 20 let a prostě...
1: To je ta další skupina, která opravdu ty trendy drží a když prostě oceánově modrá, tak ti říkám, že ode dneška lítají po obchodech a schánějí oceánově modrou, že jo? A pak je ta třetí skupina a ta vyndá ještě tu čokoládu po dědovi, tu rozbitou kouli po babičce.
0: Kolekce.
1: A bude to tam viset jako před 100 lety.
0: Ježiši. A pak je čtvrtá skupina, to seš ty.
1: To je pravda.
0: Vám je to úplně šumák, hlavně, že bude šnicl a bramborovej salát, že jo?
1: Já!
0: To jsem přesně věděla. V tomhle žádný změny dělat prostě nebudeme. Nicht, nein, nein, nein.

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 35,5 kilometr ve směru z Lovosic na Prahu. Stojí tady porouchaný nákladní auto, projíždějte opatrně. A stále ještě počítejte s omezením provozu na Litoměřicku. Na průjezdu Libochovicema na Kruháči tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě byly záchranné složky, takže i tudy stále opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa Klubu za 19,90.
2: Billa. To dobré začíná u nás.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
8: 10 za měsíc?
7: Spíš 12.
8: 12? Vážně, Zuzko?
7: 7378.
8: Za toho velkýho Enyaqa?
7: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
8: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
7: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
9: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
2: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy v 16 hodin. Do Česka míří studená fronta a společně s ní i silné bouřky. Očekávat je můžeme zejména v Čechách v pátek a v noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Hrozit budou především silné nárazy větru a přívalové srážky, tak s tím počítejte. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackři spojování s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví na začátku září Grónsko. Přicestuje tam společně s komisařem pro mezinárodní partnerství Josefem Sikelou. Cesta se uskuteční 6. a 7. září. Šéfka unijní exekutivy podepíše deklaraci o bezpečnosti a spolupráci mezi Evropskou unií a právě Grónskem. No a kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál pak dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů.
13: Užívejme si to krásný odpoledne na severu Čech, dokud to jde, protože jak už jste slyšeli ve zprávách, řítí se na nás hromy blesky. Každopádně dneska odpoledne ještě sluníčko a na teploměrech 20 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude ještě teplejš, až 1,30, ale pozor, obloha se bude postupně kazit a pak už to přijde jak přehánky, tak bouřky. Tak s tím počítejte, ať vás to někde nechytne.
11: Hit Radio Nord Music.
13: Byly 4 a my jedeme dál. Pokračuje odpolední šoupadla na Hit Radio Nord Music, a to s Kamilem Bílským
0: a Káťou Haplovou. A já jsem byla včera podvedena. Normálně podvedena. I já jsem naletěla internetovým podvodníkům. No, za chvilku.
13: Tak to nám musí říct víc,
0: budu
13: aby
0: muset.
13: Jsme nenalítli taky. My se ti budeme smát.
0: Dík moc.

0: let už neexistují a furt mi to přijde jako včera, když jsem si to pouštěl. Legendární R.E.M. v odpolední show padla na Hit Radio Not Music.
1: No tak kamarádi, bacha, ať vás taky neokradou.
0: No tak povídej, co se ti stalo.
1: Ale o to víc, když to tady vlastně omíláme pořád dokola, ať si lidi dávají pozor na ty internetové podvodníky, tak o to víc nechápu, jak se to fakt mohlo stát přímo mně. Nebo i mně. Prosím vás, úplně jednoduchý příklad, nebo příběh. Já jsem včera, jsem si lehla do postele, ještě jsem tak jako rychle projížděla Instagram, nějaký storíčka a dneska ten Instagram nabízí vždycky storíčko, storíčko, reklama. A jedna z těch reklam, a já to budu jmenovat asi konkrétně.
0: Normálně to řekni.
1: Já to řeknu. Nebuďte slušnej, řekněte jména. Jedna z těch reklam byla na e-shop MK Lůžkoviny.
0: Ano.
1: Kde taky nakupuju.
0: Ano.
1: A zrovna nedávno jsem tam udělala objednávku, objednala jsem si závěsy, to je jedno. Prostě běžně tam taky nakupuju a byla tam reklama na tyhle MK Lůžkoviny, ale 75% sleva.
0: Wow.
1: Jo,
0: to ti zajistili očíčka,
1: vy. Úplně tam ty dolary se rozjeli, ting, ting, ting, ting, ting. A tak jsem si řekla, ježiš, tak to je super. A byly tam krásný podzimní povlečení s dýněma. Tak si říkám, jo, konečně si. Oni jsou běžně celkem drahý, takový ty mikroplišový. A ty tam byly asi za stovku, za stopade. Hele, tak já začala sázet. Tohle, tamto, všechno do toho košíku, všechno jsem to tam takhle vyskládala. Měla jsem, nevím, asi za 1500 košík, což jako není mnoho, ale zase taky to není málo, že jo?
0: Jasně.
1: No nicméně šla jsem teda platit. Zaplatila jsem kartou, klasika. A už když mě to přesměrovalo na tu platební bránu, tak jsem si říkala, ale ta vypadá trošku jinak, ta platební brána. Protože běžně z toho e-shopu prostě nakupuju. Hmm. Ale nic dobrý, bylo 1:45, protože já jsem do toho čuměla hodinu, než si člověk vybere, jestli tyhle dýně nebo tam ty dýně, víš. Takže jsem do toho koukala docela dlouho a říkám, ale nic, tak to zaplatím. Zaplatila jsem, přišel normálně i na můj e-mail souhrn ty objednávky. Hmm. Který byl taky tak jako prazvláštně napsaný, jo, česko-anglicko něco, říkám, ale to je divný. Tak jsem se podívala na částku, která mi byla strhnutá z mýho účtu. Ano, sedělo to ta částka, ale nebyly tam MK Lůžkoviny. Bylo to prostě zase jiná společnost. A teď už je mi to. To už je fakt podezřelý. A teď nevím, proč mě to napadlo, ale díky bohu, že mě to napadlo. Podívat se, jestli jsem neudělala nějakou chybu prostě v tom zadávání do toho prohlížeče. A tam bylo. Já vím, že jejich oficiální web je mklůžkoviny.cz a tady bylo mk.lůžkoviny.shop.
0: Aha.
1: A už jsem si říkala, a tady je něco špatně.
0: Ďábel se skrývá v detailu.
1: Přesně, ďábel se skrývá v detailu, to si řekl naprosto přesně. Já jsem neváhala, jsem spanikařila teda, okamžitě jsem se začala ptát chatu GPT, jestli jsem naletěla podvodníkům nebo co.
0: A co ti napsal?
1: Ano, že přesně podvodníci využívají ty nepozornosti naší a schovávají vlastně tady ty podvodné e-shopy do nepatrných změn v těch internetových adresách. Takže okamžitě zablokovat kartu, takže já jsem ve 3:15 najednou jsem se spojila s bankou, zablokovali jsme kartu.
0: Ty měli radost,
1: říká zase další. No má to do hru takovou, že oficiální e-shop už to ví a už to teda samozřejmě řeší a je spousta lidí, bohužel, kteří se taky se mnou nechali takhle nachytat, protože těchto podvodných e-shopů nebo podvodných stránek, který se tváří a mají i stejný jako ten vizuál, jako ten oficiální e-shop, tak těch je celá řada. Takže
0: tak
1: na to
0: se
1: pozor.
0: Ti nedivím teda, to se ti ani smát nebudu.
1: Děkuju.
0: Protože to bych se nachytal taky. Každopádně ty jsi teda přišla o peníze.
1: Já jsem přišla o peníze.
0: A ještě nemáš cejchy.
1: A nemám cejchy. Dýně.
0: To je mi tě líto.
1: Děkuju.
0: Co pro tebe můžu udělat? Pomůže ti, když ti zahraju podvod.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.
1: To je takovej had.
2: Se koukám.
0: Asi nepomůže, víc.
1: Je to podvod století.
2: Hraju si písničky tvý, co jsem
0: tak na to prdíme.

0: ale tohle je hodně povedený Temper City Self-Aware. A s vámi čtvrteční padla na Hit Radio North Music. Za chvilku půl pátý.
1: Co je víc? Tělocvik anebo výtvarná výchova? Tak to je finále, který jste způsobili vy svým hlasováním na našem Instagramu Hit Radio podtržítko North Music, kde byl celý týden souboj o nejoblíbenější školní předmět.
0: A já si myslím, že jsme snad ani nemohli typovat jiný výsledek, protože jestli se dobře pamatuju, tak matika, chemie a fyzika vypadly.
1: Vyšly hned, to je jasný.
0: V prvním kole ty šly prostě...
1: I jsem čekal, že třeba češtině a dějepisu dojdou dech, jo, ale... Trošku jsem si říkal, tělocvik ano, čekal jsem ho ve finále a říkal jsem si třeba v dnešní době, jestli někdo nemá rád jazyk, že by tam třeba mohla být angličtina, víš? Nebo němčina tady u nás na severu Čech, nebo něco, ale ne.
0: Prostě.
1: Vybrali jsme to nejjednodušší, co šlo, tělocvik proti výtvarce.
0: Přesně.
1: No a zítra se to rozlouskne. Po vašem hlasování se zítra rozhodne, který školní předmět je podle posluchačů Hit Radio Not Music ten nejoblíbenější.
0: Takže štětec anebo cvičky.
1: Tak hlasujte, jestli radši skáčete přes kozu, anebo kozu kreslíte.
0: Instagram Hit Radio podtržítko North Music.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Pink. Fucking perfect. Na Hit Radio North Music. Já jsem to řekla.
1: Já jsem to měl vypípnout, řekni to ještě jednou.
0: Vpíp. Počkej ještě jednou. Tohle byla Pink a její hit Fucking Perfect. Tohle je super, takhle se mě to líbí. S vámi čtvrteční odpolední show padla na Hit Radio North Music.
1: A ani dneska neuděláme výjimku a i dneska bude 18. hodina patřit legendárním hitům. Takže například zdravotní sestřičky, které se tou dobou asi budou točit v nemocnici, že jo? Jedněm končí denní, druhém začne noční, tak holky na té sesterně si dneska trsnete.
0: Já už je vidím v tom oblečku, že jo, s těma čelenkama. To už se dneska asi nenosí. A už jedou, přesně.
1: A injekce.
0: Skalpel, sestři.
1: Jo, to je vynházl ho v plavkách.
0: A Pamela běží a běží. Ano, pane doktore, už běžím. A potom všichni po zdárné operaci zpívají.
1: Ti říkám, že v nemocnicích je dneska mejdán.
0: Že my jsme se dneska takhle krásně jako zatočili na té nemocnici. No tak samozřejmě nejenom tam, ale všude jinde, kde vám začíná noční s 6. hodinou, tak tam bude dneska teda velká hitparáda, kamarádi.
1: Hity let 80., 90. i milénia. To je Hit Radio Classic na Hit Radio North Music. No a aby jsme jenom neslibovali, tak tady jeden důkaz za všechno.

0: Tohle taky je taková fajnová nostalgie. Erik Pritz, Call on Me, s vámi Hit Radio Nord Music, krásný čtvrtek, pře odpolední show padla, za chvilku 3:45.
1: Kontrolní otázka, přátelé, usnuli jste někdy v práci?
0: Ty bláho.
1: Neptám se jen tak, protože přesně tohle video se teďka šíří světem a je strašně populární. Stalo se to jedný americký televizní moderátorce.
0: Ta usla?
1: Ona usla normálně v přímém přenosu.
0: V přímém přenosu?
1: Ona totiž teda vysílá ranní show, což není úplně nejoblíbenější šichta, že jo?
0: No.
1: No a měla tam rozhovor s nějakou reportérkou, takže se jí něco zeptala, střih, reportérka odpovídá a když doodpovídala, vrátil se záběr na moderátorku a ta už měla pěkně ručičky pod bradičkou, hlavu položenou na ruce, zavřený očíčka a už jela, hele, a už to řezala. No nic, tak se kamera zase vrátila na reportérku a nechali moderátorku do spinka.
0: Do spinka, ty jsou hodný.
1: Úžasný, úžasný. Bláho. Pak teda samozřejmě, když se to všechno provalilo, tak jim vysvětla, že se strašně omlouvá, ale že je zrovna teďka doma sama a že má ještě navíc dvě děti, malý děti, o který se musí starat, takže prakticky vůbec nespí.
0: Ježiš.
1: A ta vlna solidarity, která se strhla, jaký lidi chválej na sítích, jaký chápou a přejou hodně štěstí do další práce. To je tak krásný.
0: To je pěkný.
1: Krásný. Samozřejmě, kdyby to byla profesionální řidička autobusu, asi by to nebylo tak pěkný, ale jako moderátorka si může dovolit v práci chrápat. Něco o tom víme.
0: Pohoda, ne?
1: Takže zatímco si zdřímnem, dejte si třeba Blink 182 nebo Davida Get.
0: Jo.
2: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Joe, End of Beginning. Mimochodem kamarádka teď byla na jeho koncertě, nemohla se to vynachválit. Takže pro vás všechny fanoušky Stranger Things, toho kultovního seriálu, možná třeba a taky doporučení na ten další koncert. No a pro vás ostatní, který už to chcete mít tak nějak v práci za sebou, tak právě teď Blink 182 na Hit Radio Nord Music.
1: Ať vám ten zbytek letí, no a od nás taky za chvilku doprava, zprávy a počasí. Ať jste chytrý jako rádio.

0: Tohle je hodně chytlavá melodie. That's so true. Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 66. kilometr ve směru na Drážďany. Je tady porouchaný vozidlo. Stejný obdobný případ taky na D7, 41,5 kilometr ve směru z Chomutova na Prahu. I tady dejte pozor. A nehoda dvou aut na v Teplicích v Lipovce, takže tady určitě opatrně. Aktuálně tudy ani neprojedete, takže vemte to jinudy. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Dneska čtvrteční odpoledne, jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Učitelů v základních školách za posledních 10 let přibývalo rychleji než dětí. Jejich počet vzrostl o 27%, zatímco žáků přibylo asi o 14%. Zároveň stárnou učitelské sbory. Podíl pedagogů ve věku 60 let a více se za 10 let zvýšil z 6,8% na 15%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Neobvyklý jev zasáhl Středozemní moře u španělské Malágy. Teplota vody tam během jediného týdne klesla téměř o 13 stupňů. Z více než 28 stupňů se ochladila.

0: Hladila pod 16 stupňů. To je nejnižší srpnová hodnota za dobu měření. Za prudkým ochlazením stojí takzvaný upwelling, při kterém se k hladině dostává studenější voda z větších hloubek. Zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedli to dnes tiskové agentury s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, již se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel ve vězenské nemocnici, a to poté, co v posledních měsících prodělal hned několik mrtvic. A závěrem sport. Fotbalová Sparta musí kvůli pronesení a použití pyrotechniky fanoušky v domácím utkání čtvrtého kola první ligy s Teplicemi zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o tom rozhodla na dnešním zasedání.
1: Ale že se ten čtvrtek poved na severu Čech. Celý den krásně, celý den sluníčko a na teploměrech 20 až 28. Tak si to užijte. I zítřek nebude špatný, má být dokonce až 31. Nejteplejší den z celého týdne. Ale pozor, sluníčko postupně zítra zmizí, odpoledne už dorazí mraky a pak to přijde, čekají se jak přeháňky, tak bouřky.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Tak pojďme do toho pátku skočit rovnejma nohama, protože před náma už jenom takový jako šolíchání, jak se říká. Poslední hodinka naší čtvrteční odpolední show padla s Káťou a Kamilem.
1: No a kdože nám odstartuje tu poslední 60 minutovku? Přátelé, hned 4 umělci, kteří za jednu písničku všichni berou peníze. Enrique Iglesias, December Bueno, Zion a nebo Lennox.

0: tohle šlape přesně jak má jako hodinky. Bibi Rexa, Faithless a New Religion na Hit Radio Nord Music. Krásný čtvrtek.
1: Přátelé, zítra touhle dobou už se bude bezděs otřásat v základech. Zítra touhle dobou už totiž pojede hudební festival Hrady CZ, který je nabitej hudebníma hvězdama a na který vám taky rozdáváme lístky.
0: Zítra mám, jo, to není, teď to není ono. Ano, my vám rozdáváme lístky a co to celý tenhle týden, to znamená, že zítra v odpolední show padla poslední dvojice, ale to je fakt jako last minutovko. Poslední dva lístky na Hrady CZ.
1: A pak už se budete jenom bavit. Ale abyste byli na tenhle festival připravení, vyspovídali jsme tiskovou mluvčí festivalu Kláru Bobkovou a zeptali jsme se jí třeba na dopravu. Jak bude ošéfovaná?
2: V areálu budem tak v pátek se areál otevře v 15:30 odpoledne. Takže v 15:30 můžou vstoupit první lidé. Doprava bude, k areálu bude značená. To znamená držet se značení, pokud pojedou lidé autem, doporučujeme taky samozřejmě s předstihem, aby se netvořily nějaké zbytečné fronty, ale jinak všechno bude značeno a budou tam různé checkpointy, prostě kontroly a podobně, takže já si myslím, že nebude problém se na místo dostat, tak když půjdete pěšky třeba z nádraží, tak to je úplná pohoda.
0: Důležitá otázka samozřejmě, protože to nás všechny zajímá, aby jsme to věděli v předstihu, jakým způsobem bude možný v areálu platit?
2: V areálu bude možné platit pouze přes čip, který vlastně bude zároveň i vlastně vstupenkou. To znamená, že vlastně člověk dostane pásku s čipem jako vstupenku a tu si nabije v areálu na speciálně označených místech, není to nic složitého a pak vlastně tímto náramkem platí. Pozor, jenom parkovné se platí hotově, takže to je jako jenom takové jedna věc, ale jinak v areálu všechno bezhotovostně čipem.
1: No a protože festival je dvoudenní, tak nás samozřejmě taky zajímalo, kde se tam vyspinkáme ve Stanovém městečku?
2: Stanové městečko připraveno je, dokonce se nabízí ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level jsou VIP Campy Plus a tam máte připravený postavený stan, dvě nebo čtyři karimatky a spacáky a samozřejmě nad standardní sociální zařízení. Pak tam je VIP Camp, tam máte stan a karimatku i spacák. Svůj si musíte přivést a postavit, ale máte tam také opět super sprchy, toalety, non-stop recepci a tak. A pak samozřejmě klasické stanové městečko zdarma.
1: Vyčerpávající.
0: Naprosto.
1: Já myslím, že víme všechno a můžeme začít pařit. Takže přátelé, ještě jednou připomínáme, zítra to vypukne dvoudenní festival Hrady CZ pod Bezdězem a zítra odpoledne po 15. hodině máte taky poslední šanci vyhrát si takzvaný last minute vstupenky na Hit Radio Nord Music.

0: Život prostě občas není fair, o tom zpívá Pokáč, Solitaire na Hit Radio Nord Music. 17 hodin a 20 minut, hezký čtvrtek.
1: Příští týden už zase startuje škola, no a přátelé, my už víme, kdy jsou školní prázdniny.
0: A je to fair nebo to není fair?
1: No už se zase hádáme samozřejmě. Prázdniny jsou krátký, začínají pozdě, kyselo je moc kyselý a bramborák je moc bramborákový. Prostě všechno špatně.
0: Takže
1: ale
0: co?
1: Největší hádky jsou samozřejmě kolem Vánoc, protože letos budou vánoční prázdniny začínat až ve středu, 23. prosince. A lidi by už rádi odpundili někam na lyže, tak proč mají děti ještě chodit do školy, že jo? A to samý letní prázdniny mají být příští rok až od 1. července, od čtvrtka. Přitom už se poslední týden stejně neučí, tak proč musí do středy chodit do školy?
0: Jo.
1: To je jedna skupina. A druhá zase říká, jen ať tam choděj, já stejně žádný volno nemám, kdo by je hlídal.
0: No. To je vlastně naopak taky pravda.
1: A teď se zkus všem zavděčit. Jasně. To nejde prostě.
0: Nejde, no.
1: To nejde. No. Tak to je.
0: Tak co budeme s tím dělat?
1: No my nic. My už do školy nechodíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
10: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
9: Tak to bude drahota.
10: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
9: Za Autoroku? Jako fakt?
10: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
11: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: Slyšíte sami, že se chystáme na zítřek, který bude ale úplně jiný. Sobota taky a i neděli si k tomu přidáme. Zkrátka dobře, následující tři dny nás čeká tečka za létem na Hit Radio Nord Music.
0: Ono, ten konec léta bývá často takovej celkem jako smutný, protože víme, co pak nastupuje. To znamená veškerý ty dýňový polívky, zase smutný, šedivý počasí, tak prostě pojďme do toho podzimu fakt jako seskočit se vší vervou.
2: No a protože se chceme rozloučit skutečně s dobrou náladou, s úsměvem na tváři a v letních rytmech, tak nás čeká Summer Party, poslední v letošním roce. Summer Party jsme to odstartovali, Summer Party jsme si dali v půlce léta, a tak prostě za létem uděláme i tečku jménem Summer Party.
0: A to bude ale tečka s velkým T. To bude tlustá obrovská tečice. Mambo Italiano, jeden z těch velkých hitů, který tady zazněj během naší Summer Party. No a kde je léto, tak tam nesmí chybět samozřejmě Venga Boys. A nebo třeba taky Calvin Harris.
2: Bude to nabitý.
0: Přesně.
2: Bude to jedna pecka za druhou. Zkrátka dobře, léto se vším všudy. Od zítřích 15.00 až do nedělních 18.00. Takže přátelé, buďte s náma a pojďte se rozloučit s létem na Hit Radio Nord Music. Summer Party.

0: Tohle byly Nickelback, Gotta Be Somebody, čtvrteční padla na Hitradio Nord Music, 17 hodin 40 minut, no tak doufáme, že už opravdu míříte z práce domů.
1: Co kdyby jenom z práce, ale i z dovče se nám všichni vrací, zkrátka dobře, už jsme zase zpátky na severu Čech, takže přátelé, jedna rada do placu, jestli jste se vrátili úplně prázdný, i co se vaší nádrže týče, tak nás zítra po obědě 100% laďte, protože my vám na konci prázdnin natankujeme za 10 tisíc.
0: Už to bude naposled. Zítra mezi 12. a 15. hodinou na Hitradio Nord Music poslední dokonalá desítka, kde můžete opravdu vyhrát až 10 tisíc korun na palivo.
1: Záleží jenom na vás, jak budete dokonalí. Každou otázku, kterou dáme do placu, ohodnotíme totiž tisícovkou. Těch otázek bude celkem 10, takže skutečně, pokud budete dokonalí, můžete si v dokonalý desítce vyhrát 10 tisíc korun, ať už na naftu, anebo třeba na benzín.
0: Což je super, protože při dnešních cenách paliva, tak tohle, kamarádi, haha, jako když najdete.
1: No je. Takhle je Hit Radio Nord Music po obědě.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
2: Tradice, která zakořenila.
7: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
7: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
7: Zahrada Čech.
8: zahradačech.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: tohle Adele, Someone Like You a hit Radio North Music. 17 hodin 51 minut, nejvyšší čas zbalit si svých pět švestek.
1: Přesně, na mě už kouká můj pes, takže přátelé, je čas čůrat.
0: Tak já jdu.
1: Samozřejmě děkujeme, že jste to dnešní odpoledne zase trávili s náma. Díky moc a těšíme se na vás opět zítra v 15.00 na Hit Radio North Music, kdy naposledy tenhle týden odpálíme odpolední show Padla. Ovšem pozor, ve stylu summer party.
0: Jo, na to se těšíme, tak mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme na Litoměřicko. Na silnici třetí třídy u Mlékojet bourala dvě osobní auta. Místem projedete kyvadlově. A další nehodu máme taky v Lounech u ulice Slovenského národního povstání. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
8: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
7: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na

0: průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha na východě a severovýchodě, skoro jasné ráno, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji. No a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků. Postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
1: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80., 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Na Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvího krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milenia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát, tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
3: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a Ray J předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěná na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Rádiu. Tak i takové budou příští minuty.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer. Hit Radio.

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Radio. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
1: Zahradačech.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost odlétat, tančíte právě na tohle. Entrance se přispěchali s písničkou D.I.S.E.O., jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio.

0: Tohle je fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Bryan Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie. Shiver, taky Love Message. To je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie. Tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.

0: Vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: možná už jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson. Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

No tak tohle opravdová klasika, Rick Springfield, Jessie's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Depper, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss. I s tím můžete do konce hodiny počítat.

Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hitradio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hitradia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice s líbím Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.